vesmír končí.

štíty bílé halí v oblacích a v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá. Muž v trestaneckém šatě sedí sám, již léta stráda bez naději jim zmítá. Teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje.

Soňo. Ved jsem tě co ženu od oltáře, mé štěstí, Soňo, bylo závratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé, slyš. Černé země, než mě skrietíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala s a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a kozák zbloudiv sem hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v noční době a píseň svoji tobě budu pět. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlastvuj černý čelo jako zní.

A oč je to jednodušší, když jsou hluché obě uši? Někdo jen to, co chce, slyší, nejvíc slyší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší. Hluchavka má hluchá ucha, baste někdy ucho, kuchá ucho, kuchá ucho, kuchá ucho. Zacpaný špunt v jednom uchu, s jasný věm ve vnitřním sluchu, ej chuchu, ej chuchuchu. Místo hudby jenom ruchy, to pak, abys nebyl hluchý. Kdo neslyší ani vzdechy, ach, ach. Kdo neslyší ani vzdechy, tomu nepomůžou odposlechy, ach, ach. Někteří však jasně tuší, že je ještě jednodušší, než poslouchat zvuky uchem, to je radši vnímat břuchem. A pokud jsme celý hluší, poslouchejme ticho v duši. Poslouchejme ticho v duši. Poslouchejme ticho.

0: Strachu člověku v nočním chladu, srdce mi podivně klepe, tuším tady záhadu. Boty tupou po schodech, do mě straší duch.
1: A náhle táhle začne pištět prast
0: a zbyl po něm puch.

Nedá se popřít to, že půvab měla a její vůni tu měl jsem taky rád. Desítky snů mi vzala zcela a dokázala řádat.

Možná jsem to já, ten hovor nepřijatý, kéž slyším v sobě být,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Je krátce po třetí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Les kamenů na potoce hráz, tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět, kde světák moc bodčouhá kus slámy a výly nesvedeš hned.

máš-li místa na duši bílý, kam zatím život ti nedosáh, ať zkouší vejít každičkou chvíli s inkoustem na manžetách. A pak, když tě místa tam zbyly, jen navzdory těm, co mají zlá.

čtu včerejší zprávy, včera se v nich praví, že fotky jsou už tmavý, brzo zežloutnou, že už mi všichni

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezitím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

to se osud smál, smutek utíkal.

Ožeň se, bratře, ožeň se, ostatně jim jedno s kým. Ožeň se, bratře, ožeň se, chci se zas opít šampaňským. To je teď celá moudrost moje, milovat věčnou vřavu boje, za noci vnikat do snů žen.

Bák narost, vínem si plašit z čela starost, svůj život rychle utratit, nic nezískat, nic nestratit. Ožeň se, bratře, ožeň se, ostatně jim jedno s kým. Ožeň se, bratře, ožeň se.

0: Je krátce po 16:15.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec divoký.

jak na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Žili chovanci

chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil Brávkovi do oči, že mu dám kop zoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, bo z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelčka mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzeny telefonní kable. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pre krtkům zaručuje.

Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem. K.

dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Přední plot hledal suky v parketách, rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou. Stejné tváře před rokem i za týden, sem tam si garderobu vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Prachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkní zmatky z toho vzejdou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Až moje rybu zkusí ráno,

v opuštěným nebi. Navrch krásný barvy, ale uvnitř vždyť víš. A pak ten balón zmizel, jako by nikdy nebyl. Co jednou vezme vítr, to nedohoníš. Jedovnický potok mizí mezi skály. Jak ta černá voda, chceš se do země vpít. Že okradlo tě nebe a lidi se ti smáli. Když nad námi Bůh není, tak

vždycky tě bylo líto, že míň než málo umíš na křídlovku hrát. I kdyby nebe bylo,

a v jedovnické vodě umyješ si nohy, jsi slepý jak ten potok, ale není to trest, když nevidíš své chyby, jak střílí ze zálohy, tak tvá ponorná řeka může tě pod zemím nést. Ten tvůj ponorný smutek až tě na svět vrátí.

až ti srdce schladí a rozbije štít. Jak v jedné písni zpíváš, pak stanou se z nás svatí a v nebi zase bude štít.

Kolik je? Přesné číslo není důležité. Právě totiž zazněl výstřel u zimního paláce. Všechno teď bude společné.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

při chuti, to i více než li cigaretku s gustem pohltí. To od koberce vžum rychle chytne celý dům, a než se naděješ, už hoří střecha sousedům. A hned je požár v celé čtvrti, sirény zní ulicí, hasičské sbory se řítí.

mají o majetek obavy, hned by žháře žalovali, armády volali, každý ptá se, kdo to byl, kdo ten požár založil, paže exemplárně zastřelit by zasloužil. Aby zachráněn byl mír, vstoupí do hry OSN, ale jak jiskra skáče, záhy zbrojí všichni proti všem. Plamen poliká v mžiku Evropu i Afriku.

Hledíme do kronik, jak dějiny se mění. Hloupě se usmívá ten, kdo má rozum mý. Hledáme odpověď

na sklo okení. Zprávu pro tebe, zadýchaný vzkaz. Některé věci se časem nezmění. Jen takhle za sklem, víš,

chuť z kořice, vzduchem mě provoní. Oči nad svíčkou, zbytečná jsou slova, stačí jen zafoukat, můj stín se nakloní.

prstem špinavým píšu na sklo okení zprávu pro tebe, až kolem poletíš. Ke mně nakoukneš, v tom ji uvidíš. Pospěš ke dveřím, než čas nám zámky vymění. Pospěš ke dveřím, než čas nám zámky.

než rozbouřené moře. Od kréty vítr žene na útes a my oděni jen spoře. Myslím, že nahoře i dole bez hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe. Marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit. Pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid. Snažím se pochopit duši tvou. No boat today, tomorrow maybe. Zas domů plou.

italských lukách, vysokou trávu slyším růst. Na další dírku jsem si utáh, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní, vždyť víš. How about today, tomorrow maybe, budem si blíž. Každý má svůj ostrov opuštěný a na něm zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. How about today, tomorrow maybe, k našim snům.

mi moře. Můj ostrov od tvého je opodál, já přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? No boat today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít? Čas jako blázen ulít a vichr dávno přestal vát.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: My seděli

tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat dužní. Sex je cesta do bran ráje, sex je cesta do bran pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétaj naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěl. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

zprávy, prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám.

prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já

kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčnost.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů, v tom též okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní,

a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, ryjeme držkou zemi.

Za městem v polích končila zima. K náměstí, když jsem vykročil, já ji neznám. Najednou cítím, že se mi dívá do očí. Jen jsem se usmál, když vítr jara zlehka jí fouknul pod tričko. Chladně a krásně, jenom jsem řekl, půjčím ti kabát, holčičko. Není mým zvykem oslovit

Bylo to zvláštní, všechna ta slova. Vyslovit pro mou neznámou. Je z Vysočiny skok od ta slova.

za naši stodolou v louži koupe se Bůh. Ústy vydechl křehká křidelka much. Blísknou se ve slunci a pomalu padají k zemi.

slunce a pomalu padaj k zemi. Do větru šeptám, s tebou lépe je mi. Něco jsem pochopil, na něco neměl dost sil. Do něhy vracím se, vždyť z ní jsem se narodil. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou v louži koupe se Bůh. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou v louži

Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra bude meselá.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

smlkli pivní smyčce, asi půjdem spát. Bylo mi 38,

od snídaně na peřině, každej z nás má půl. Máme to krásný časy, nikde žádná mříž. Pravda je v suchým víně a svět se klidně zůstává.

a dny se dlouží, stíny a sukně naopak, bolí mě v zádech, loupe v kříži a výrazně se mi zhoršil zrak. Hlava mi šedne, vlas se ztrácí, v dlouhé zimě mám ještě bledou tvář, nemůžu spát a pořád se mi vrací. Ta jara, když ještě měla zář, zas je tu máj a všechno kolem kvete a hezký holek je rok od roku víc. Chtěl bych jen sedět do

Desítky jar jsem s vášní prožil a najednou mi schází ten necit. Potřeboval bych trochu mízy dožil a holku, co by mě chtěla mít. Nestačím koukat vlevo vpravo, ze zdola nahoru a zase zpět. Chce se mi křičet krása, bravo, a pak si uvědomím, kolik je mi let. Zas je tu máj a všechno.

Jsem star, sotva se ploužím a zvězděm na bezdězu vedu monolog. Najednou vím, že na to, po čem toužím, mi stačí už jen těhle pár slok.

si maturitní šaty a zaplatím bezúhonou tváří. Posadím se do poslední řady a všechno.

čtvrt na čtyř. Někdo se doptává, že ztratil klíče.

získá se na lepší časy. Černá a omšelá povaha tvrdá, málo kdo vzpomene asi, jak po celá staletí v krvi a potu

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem Hynkem Máchou a verše psát, pro tebe psát. Pak tě pozvat do svýho nitra a do bytu jedna plus jedna. A i když nejsem žádná vědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Než jasnu nad Svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou, abych se smál.

oběd zabíjí. Pak v čase tak na jedno kafe. Nebude síly na zbyt.

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne. Že nebylo nikdy lásky mezi náma,

0: vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit.
1: Skoč si do té vody, když tak těžko je ti. Ona už ti poví, co jsi chtěl vědět. La la la la la la.
0: Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

dálky, poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slovo, ať je to zmatený jako my oba. Pošták zase kroutí.

0: Poštovní holuby zamrzly v polích.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: kamaráde, nemáš přetopený kotel? Vltavský drak a dělá na mě hů.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

pánové zvou k tanci. Vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci.

zaveři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky

Kovy v Libni prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy. V Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci.

si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfilem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa, z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěvu, z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná, metalizovanou jedli, oxidi mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší, v ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan, americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaido sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z Colorado, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad splacenem.

je. Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbil. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má ráda chlopečka.

šťastu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben.

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Vysílí každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Vždyť z lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

suši. Ať máš rozum v srdci, srdce v rozumu, až odejdeš. Po každé zradě, ať nezrazená vstaneš, bolestí ať vždy jen rosteš. Ať tvůj zpěv vždy snímá tíhu, až mě opustíš, až půjdeš pryč.

a tím zrak, nuda, neotupí. Ať nesmetají zlámanými křídly paběrky, až mě opustíš. Ať jsou tvé laně něžné jak kdysi,

ať není proti řetězem den od ní, ať nemusíš žít jak ryba v studni, ať tě nezadusí závoj zoufalství, až odejdeš. Ať za své přijmeš i to, čeho se lekáš, ať dojdeš dál, než sama od sebe čekáš, ať se dotkneš duše.

co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel

uteklo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili bá i o fuchsie. Nic neumí, nic nedělaj, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli, se

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vychr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledám. Bylo to laskavé a bez laciných slov.

zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa, hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy, starý od starý.

0: kam.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

vozíček z lipových dřev po hlíně drkotá. Červená nepokojná krev je erbem života.

stařičký stavení s podlahou zdusaný hlínek, kde zastavil se čas na stěně v kukačkách. Schovaný před deštěm, venku v kapkách tančili víly. Řekla jsi do ticha jen, prosím, povídej mi ještě chvíle. No a pak roztála se veřejnost.

abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten čas, ještě nešel spirálou víru. Týden jak měsíc byl a na fatře jak na pamíru. A otvíral se svět za každou stanicí.

Teď ve vlasech vítr mám a po kapsách sníh, mezi mosty řeky všechny přebrodí. Do časů lepších i do těch zlých, abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten vlak nahoru do skal a do pískovců, prastarý mořský dno, podivný tlupy bezdomovců a vagón musl

tak na půl noc a na půl den na pomoc. Máme všechny barvy duhy v poslední vteřině. Naštěstí vždycky

0: Tak jsem prošel kampou a mířil k mostecké věži ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou, stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: žloutky na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý let Racka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

0: Čelí zdobí stylová štukatura, zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love, nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prostě tě pažalsta, jak mě prajtík berio skelí k čajke?
1: Da? Da.

jedno povolí, propadl jsem zpátky, dostal jsem se pod led, už jsem zasnadně v údolí.

střepy na podlaze, špína se vsákne do bylin. Ráno je zametou, špína rázem zmizí, 10 let potají.

0: do modrý.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

po horách a dlouze námět na písničku hledal. U zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hrály muziku, co uši unaví z rádia.

Nejsem s technikou moc kamarád, ale jak vidím na kolejích vlak. Nejsem s technikou moc kamarád, ale jak vidím na kolejích vlak.

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Slečna, co jí dávno ujel vlak, je trochu povadlá, tak z jedné pětiny, nebo tak nějak. A každý zákazník je její naděje, dokud nezmizí ve frontě u pokladen. Smutně se usmí.

pobřeží, kde houstnou osudy. Slečna čistí ve bílo ze šmouhy, upraví květináč, zažene pobudy.

Tem pozemských let, neznámou galaxií v propasti času, někdo za svou maskou skrývá pravou tvář. Zamčení do nesmělých věd, kdy jeden hledá klid a druhý svou spásu, občas se cítím jako slepý lhář. Vím, že jsou chvíle, na které je lepší zapomenout, ale i spousta těch, co stojí za to připomenout, listovat svědomím, třeba i bez přiznání, učit se z chyb. Dávno vím, že život není jak film, nejde zastavit a přetočit zpátky, nekreslím z minulostí portrét všedních dnů. A netrápím se tím, co kdo řek, k tajným kódům mám schované zámky,

dávku a v polovinách ztrácí druhý dech. Vzpomínky v notách jako záchranný pás pro

chlapů z vící cepů, nebo tloukala řepu, zaspíval se jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš, ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Deňka.

Vítkovické dámy, vy porubští páni, tramvaje tu s námi dovrzali, až pod kopec pod bazaly. Lístek štípli kleště, tak na co čekat ještě, tak sudí chop se svojí píšťaly. Lístek štípli kleště, tak na co čekat ještě, tak sudí chop se svojí píšťaly. Je odpoledne, slunce svítí, 10 chlapů už se řítí, z každé strany proti síti soupeře, kdo první skore otevře. Kdo dřív koho skolí na bitevním poli, a komu se stup klepe na dveře. Kdo dřív koho skolí na bitevním poli, a komu se stup klepe na dveře. Každý jistě chápe, když obrana chrápe, balon, že začne lítat do brány, že začnou padat banány. A v takovémto čase, jak pohodlně dá se, projetý zápas vyhraný. A v takovémto čase, jak pohodlně dá se, projetý zápas vyhraný. Po skončeném kasamači slza v oku někdy tlačí, berem se pryč radši všemi otvory.

vypadnou naše prapory. Všude, kde nechal tesař díru, až k mostu pionýrů, táhnou naše prapory. Do hospody jdeme směrem, všechno si to příliš berem, víme, že jsou lepší kluby na světě, na celé naší planetě. Co mají mnohem větší slávu a zelenější trávu, my máme Baník Ostravu. Co mají mnohem větší slávu a zelenější trávu, my máme Baník Ostravu. Máme taky cikány a život, jak se říká, pěkně srovnaný. Komíny od špíny a na radnici hodiny. 5 dnů v týdnu do kantýny, to jsou naše vitamíny. Brambory loupaný, to jsou naše banány.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

sirku, pak ještě jednu. Byl vítr a hospoda s grogem v nedohlednu. Byl vítr a z myšlenek vyfoukal veškerý význam. Byl vítr a já jsem se rozhodl,

byl vítr a ze strojů skazoval z cvrklý švestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu vadly. Prostě včerejšek nebyl zrovna.

Pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizí.

a z jeho hlasu ba iste chválovied. Životu začal sem závidieť. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

skončíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen. Tohle jsem slyšel, tam to si přidal. Ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.

Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

květináči. Světla probral ze snění, vpletá do zázraků naše stíny.

na loukách se zhmotňují představy vznešené. Říkali jim bíli, když ještě měli jména, pro obrazy ve slujích, reliéfy v kamenech, pro stopité síly, co je ve snech uzamčená.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstat.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom tu.

těch úst, která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen nás.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

si přesně ví, co kde tu je, mohl by mi najít mý klíče. Poněvadž si, že existuje v obloze nějaký padlíček. A si přesně ví, co kde tu je, mohl by mi najít mý klíček.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

až budeš unavená. Pírka ti pofouká, Máří Magdaléna, Vlaštovko, leď, nás chudé veď.

Měnil jsem adresu za lepší, PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej, jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší,

Přesně smydlaně. Umlaď mě stupně.

žil jsem jednou v horách, jak sám pes dlouho let. Já mluvit skoro zapomněl, však cit mé srdce hněd. Já kýd lesní plody měl a proklínal jsem svět. Až jednou oko dopřálo mě dívku uvidět.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Říkám ti znova,

Vědci u nás po zásluze zdravě spí, zahřívá je dobrý pocit, jak nám slouží se vší ctí, pevně věří v moudrou vládu, jež vše zná a všechno ví, proč jež každý její návrh bez váhání schvalují. Najdou se však také tací s odvrácenou pověstí, ti pro samou hořkost nespí a jsou ovšem beze cti, žádné vládě nevěří, vždyť každá zpívá jen tu svou, proč jež každý její návrh bez váhání zamítnou. Tihle boří, na co přijdou, tam ti drží prapor cti, a jak jim mávaj, druzí teprv dostávají své pověsti. Zjevně nám tak mohou pouze dvojí možnost nabídnout, buď to vždycky všechno schválit, nebo vždy vše zamítnout. Oč pěknější by bylo, kdyby ti, co zdravě spí, byli kapku kritičtější, to též platí pro ty zlí. Tehdy každý zaváhá a teprv pak se rozhodne podle toho, o co půjde jednou.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Čekává na mě u předměstského kina, v kostýmu z rozervaný plachty.

Evropa, snad že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až z nebe

iskřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášků.

aby se v dějepise nepropadl. Na prázdném stole se skvrnami od ryb Evropa už bys mohla vědět, co se nedělá, aby se v dějepise nepropadl. Na prázdném stole se skvrnami od ryb

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tak to nějak začíná.

psaní doporučeně. Neteče, voda teče, záchod, a co si běhá ve stěně?

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
0: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Kde to jsem? Jo, krapet kočičiny, do očí křem, zvon mi ťuká na ledviny. No, kde to jsem? Mor a krapet kočičiny, do očí zem, smrt

natáhl jsem sedm nových strun. Made in Hungary. Na svoji starou kytaru z prasátka vybral pár korun. Naleštil radary.

6 u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpetuum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati, kterou z paměti

i ty bez copů, ty s myšlenkou i bez myšlenky. Kdybych měl patent na rozum,

brody se ztratily, já nestrácím však naději. Jestliže nedojedu, čertové, abych se styděl,

0: kytary a piva a naproti mě se posadila Iva.
1: A ještě mi říká, hele, ty tomu nebudeš věřit, ale 80% toho, o čem se v té písni zpívá, se stalo.
0: Já chci rapovat v hustý rapový kapele, jenže ten můj blbej kukuč vypadá tak nesměle. Celý život hrál jsem jenom folk a country a celý život budu hrát jen folk a country.
2: Ty chceš rapovat v hustý rapový kapele, všechny nás tu hodně ostře posílat do prdele. To ti ale těžko někdo uvěří, když ty ten majcou se svíráš, držíš jako ukulele.
1: Proto se stalo.

0: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

říct, Ježíš, co jsem to chtěl, Bože dobře to ví, protože nemě tam, abych mohl jí říct. Lady si má.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch

Hlava se točí a ze břicha tahám si meč. Můj život končí, stejně jak zmařená zteč. Kde ses tu zjevila, má první lásko, vybledlá tvář za smuteční maskou, oči mě šálí a v hrdle vázne mi řeč. Tak prohni se v pase a roztanči svět, jsi jediná,

tažení na východ, hejtman už rozkazy dává. Má ženu z pouště, krásná snědá a žhavá. Navždy a bez konce, já nechtěl jinou. Hvězdy se třpitily nad Palestinou, sen o naší lásce k životu sílu mi dával. Tak prohni se v pase a roztanči svět,

Krouhve vlály a černý dým linul se vdál. Vždy jsem byl lokajem, nyní jsem mohl být král. Dech se až tajil, bylo to snadné, práci a neplatit tvé tělo vnadné. Slzy si stírala a já se divoce smál. Tak prohně se v pase a roztanči svět, jsi jediná, kdo mi dnes zbývá. Pak s to do stranou šel, chtěl jsem tě hned, ty jsi musela být

neznám tě, kdo pak si, prosím tě, odejdi pryč. Chladně se díváš, z očí však sálá ti chtíč. Nejsi a nebudeš nikdy má milá, tvá lidová ruka však prstem mi kývá. V té ruce svíráš o 13. komnaty klíč.

divadla cítím to chvění, muzy se rozletí po foaje. Nicota uvadla, ač je snění vášně a dojetí, co jich tu je. Hra je to dojemná, no a ta renta, jak je to cudné rozplakat svět. Čeká se jenom na inspicienta, režisér dne a kouše si red. Uvaděčky pletou role i šály,

0: sadě tmou, až poženeš sadě tmou.
1: Zima jak svině, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švíhne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku? Už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, zapadní značky, a hlásil se ku mě, tak jako dřív. Zašli jsme spolu do čbánu dolu, na jednu kolu
2: a na 14 pět.
1: Že prý co říkám na všecky ty změny, no vyhlídnul jsem si šikovný smrk. Na šachtě pro mě robota není.

pokryl jsem utratu, všecky ty čárky, koupil jsem márky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živnobanky, k účelům firmy, Blažek a syn.

stromy se odvážně dopředu sklání a čas se rozchází rozvážným krokem. Tma spolkla chodníky na černé stráně, jen světlo prosvítá v štěrbinách okem.

semínko vesmíru dopadlé na zem. Co z toho může být? Sonet či román? Než vítr otočí neslyšně stránky.

0: aby bylo
1: šťastný dítě,
0: všichni svatý,
1: hlídají tě.
0: Koně budou
1: tančit vzelí,
0: zlý myšlenky
1: by zmizely.

0: zlatým hřebem,
1: zlatým hřebem přitloukla tu.
0: V šeru noci vše se halí,
1: tak už spinkej.

0: duše se halí, tak už spinkej.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřených loktů

0: zima jak svině, počasí divné, typická chůze, nápadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švihne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku, už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mně, tak jako dřív. Zašli jsme spolu do čbánu dolu, na jednu kolu
1: a na 14 pět.
0: Že prý co říkám na všecky ty změny, no vyhlídnul jsem si šikovný smrk. Na šachtě pro mě robota není,

Nechci ti radit, ale obrať se na mě. O velkých penězích sonátu znám. Celé to všecko počítač řídí, adresy třídí, no jasná páka.

pokryl jsem utratu, všecky ty čárky. Koupil jsem márky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živnobanky, k účelům firmy Blažek a syn. Už je to dobré, zima jak svíňa.

0: saně tmou, až poženeš saně tmou, až poženeš saně tmou.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

tě děvče vezme, bude věčná škoda. Jestli mi tě děvče vezme,

čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně.

0: stájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

Zas nemá doma nikde stání, desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával? Klenotník měsíc zavřel krám, z výkladu svoje šperky sklízí, obrysy domů v dálce mizí, tak naposled ti zamávám.

nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách. Klenotník měsíc zavřel krám, výkladu svoje šperky sbírá. Chlap jen tak lehce neumírá na modré lodí jménem Fram. Tě za pár roku vyhledám.

a zpítám. Slabouká, tichá, a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude ten

po všem si ležíš, jak to tak chodí, a vedle tebe na zdi můj stín. Řekla jsi, že nevíš, jestli se to teď hodí,

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední

noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

slzičky a dveří skřípání, nese mi stýskání, stýská se černovlásku po tvé rtěnce.

dlouhé samohlásky. Stýská, zůstala si mi pod víčky, dohořel knot svíčky, uschly tvé slzečky.

padly na zem. Chvíli jsme se tomu divili a já se neumím smát. Jednou si otevřu hospodu,

0: této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Převleču periny na posteli, aby se nezdálo, že jsme zapomněli.

třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady, všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři, na strohadle vrásek naporcuješ goudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už je sousedovic kočka, žije na tebe boudu.

0: mi vletěl kapr nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Uši cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem. Život je stěhování těžkých lávových soch, sbírka uschlých pomlázek z Velikonoc, směs tragických citátů a buněčných vloh, fronta na unilý štěstí od jara do Vánoc.

0: do mých soch.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Rozvrčí včel!

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

máš určitý problémy. Každý má svý problémy, ale už se to vleče hrozně dlouho a mě vůbec nezajímá, že nemáš stálý zaměstnání a každý večer musíš hledat nějaký místo na přespání. Pro mě je důležitý jenom to, jestli všechny auta mají.

Pamatuješ na koncerty na Cibulce, když léto nebylo ještě ani v půlce a tvůrce toho všeho se jenom bláskleně smál. To byla ještě jiná Praha, možná už ne to Třešňáková madam.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Jestli pak to máš, Tomáši, i po těch letech stejně. Jestli když tě to vysává.
0: Hudby. Radio Folk.

klec je otevřená, konečně už u ní není strážce mého vězení.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Kde jsou ty starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva se na ní kejv, i urozené dámy na srdci měly šrámy, šeptali mi

bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník, jsou hlasem záhrobí.

jsem labuť bez křídel. Duše, co opouští, vyprahlé tělo, když umírá na poušti. Jsem perla bez lovce, co z vln ní vyloví. Myšlenka bez toho, který ji vysloví. A básník jsem a neznám slov, kterým se uvěří. Jak hluchý zvon bez srdce, co leží pod věží.

a na Hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na Hajnýho Hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na Hajnýho Hrušku, na Hrušku a jeho spr-

trávě, mezi listím, porevy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není.

Kdo tě poprvé vysadil do větví stromu? Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu? Vidíš to před jaří, jen kousek od domova?

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena.

duch se zachvěje, i tikot hodin mlčí, a neochvějná naděje se zbabělostí vlčí, jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří. Když vstoupí, den je rozbitý a z plánů hrstka střepů.

rázem ti na prach za dupou. Když vstoupí, víš, máš dohráno a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

0: Hlavně mi zataj veselku, neskládej o tom písničky. Od toho já mám kapelku, děkuju milý sudičky.
1: Je krátce po druhé.